Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme jméno, které možná ještě nemáš v každodenním playlistu, ale brzy budeš. Bere je mladý talent z Belgie, který zpívá s takovou intenzitou, že by rozplakal i kámen. Jeho hudba je plná emocí, jemného popu a nečekaně silných refrénů. Bere je jako ten tichý spolužák, co když jednou promluví, všichni stichnou. Jeho styl je moderní, ale hluboký. Ideální pro chvíle, kdy nechceš jen poslouchat, ale i cítit. Zůstaň naladěný,

Tady je tvoje metropole. Denzel je belgický taneční umělec, který svými chytlavými hity baví fanoušky taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co nikdy nechybí na mejdanu a vždy přinese tu správnou porci energie. Denzel umí vytvořit groove, který tě rozhýbe. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit. Počkej.

Tady je tvoje metropole. Ava Max je americká zpěvačka, která do popové scény přináší silný hlas a energii, co tě dostane do varu. Její styl je jako pořádná dávka adrenalinu, který tě nenechá sedět. Poslouchat Avu znamená být součástí nejlepší párty, kde je každý moment plný emocí. Tak zůstaň naladěnej, protože

0: forever.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

Tady je tvoje metropole. Danny Bird je mistr drum and bassu z Británie, co do svých tracků vkládá neuvěřitelnou dávku energie a groovu. Jeho hudba je jako rychlá jízda na motorce. Vzrušující, divoká a plná adrenalinu. Poslouchat Dannyho znamená nechat se unést rytmem, který tě nepustí. Zůstaň naladěnej, protože další hudební jízdy jsou na cestě.

Tady je tvoje metropole. Dneska tě čeká Bo Anderson, norský DJ a producent, který dokáže spojit house, pop a elektroniku v jednu hladkou jízdu. Jeho skladby jsou jako sklenka vína. Lehké, příjemné a plné chutí. Bo je jako kamarád, co ti přinese soundtrack k tvému dni a udělá z něj něco speciálního.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Radio Metropole, to je muzika a energie a taky informace ze světa hiphopu a ze světa české republiky, tak se pojďme podívat na to, co se ve světě rapu děje. Začínáme interprety, které známe díky soutěži Mac v Rap, protože do sebe se pustil Ginter a Katana, který samozřejmě na rapovém poli. Poslali si vzájemně disy, no a kdo vyhrál, tak to je samozřejmě na tobě. Jinak všechno nejlepší přejeme Restovi, protože právě tento MC oslavil v uplynulém týdnu 40. narozeniny. Nové album Set in Stone vydal Rick Ross, no a připomeneme i nový EPčko, za kterým stojí Ben Cristovao, jmenuje se Primitivo Remixes Vol. 2. Jinak Sergej B. dropnul nový single Bonnie a Clyde a Izomandias ukázal novou kérku k albu Exit u palice. A je tu taky další zajímavá spolupráce, Joshua a Dorian spolu vydali nový single a ten se jmenuje Buba. Mrkneme ještě s předstihem na koncerty v Olomouci během podzimu. 5. září tu vystoupí právě Dorian společně s Elbojem, 19. září potom Luka Brasi a 2. října Kali a Peter Pan. Tak to je česká republika na Metropoli a už teď ti posíláme další nálož muziky a energie.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě. Zůstaň naladěný, protože Metropole se

0: Posloucháš? Rádio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama. Od country po synthpop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože z Taylor tě čeká hudba, co promlouvá přímo

Tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Olivera Heldense, nizozemského DJe a producenta, který je známý svými funky house beaty. Oliver má talent vytvářet skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na taneční parket, která tě nikdy nesklame. Když posloucháš jeho skladby, máš pocit, že jsi na nejlepší party v životě. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě víc taneční zábavy a novinek. I've learned to embrace the dark, and now every time you

tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou party. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení, která

Tady je tvoje Metropole a dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další pecky uslyšíš.

Energie a euforie. Jubl jsou jako kámoši, co vždycky přijdou pozdě, ale přinesou muziku, co zachrání večer. Tak zůstaň s námi, protože na Metropoli zní léto celý rok.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Pondělí 27. července, nový týden, nová astroposelství našeho rádia. Astrolog Tonda Baudyš je tady s námi, ahoj.
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače.
1: Tondo, jak hodnotíš tento týden?
2: Toto by měl být moc hezký týden. Je mnoho dobré vůle, je mnoho i soucitu, pomáhání, přátelství, smyslu pro fair play, taková jako ta nejlepší část léta.
1: Má tento týden přeci jen nějakou vadu na kráse, nebo možná takovou pihu krásy?
2: Jediné, co je taková jako vada na kráse, je kvadrát mezi Venuší a Marsem, který je přesný právě dnes v pondělí. A muži a ženy proto potřebují tam mít hodně úcty mezi sebou, v podstatě určité pokory, protože je velice snadné se dohadovat a furt si něco předhazovat a být nějaký jako pořád průhelý protivný, hele, to umí každý. Jo? Takže astrolog říká, chcete-li hezký vztah, chovejte se, tak aby to byl hezký vztah.
1: Týden plný fair play, dobré nálady, vzájemné úcty a pokory, hlavně v partnerství, takové budou další dny. A jaký bude poslední červencový víkend tohoto roku?
2: Stále hezký, stále takový jako konstruktivní, produktivní, jenom ty muži a ženy, to letošní léto je takový jako školící středisko v tomhle směru.
1: Astrolog Tonda Baudyš s námi pravidelně každé pondělí jedině na tomto rádiu. Tondo, díky za vše.
2: Moc zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: Letní vibe Radia Metropole.

Tady je tvoje Metropole. A dneska se pustíme do pořádné taneční jízdy s rakouským DJem Josefem. Tenhle chlapík umí namíchat elektronické beaty tak, že tě nenechají sedět na místě ani v neděli ráno. Jeho styl je mix moderní taneční hudby a klasických rytmů, který prostě funguje vždycky. DJ Josef je ten typ producenta, co ví, jak rozhýbat party, ale i když zrovna nikde netančíš, jeho hudba tě zvedne ze židle. Takže nezapomeň zůstat naladěný.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
2: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole.
0: Vídej.

0: jeho maléru.
1: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio. Posloucháš?
2: Rádio Metropole.

0: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
1: Proto ne.
0: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
1: Proto taky ne.
0: Tak proč?
1: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
0: Ale koupil.
1: Fakt?
0: Fakt.
1: Ty jsi nejlepší.
0: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret Nahatý Shakespeare, Králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: 1. srpna vypukne Hanácké Woodstock a Bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo už jsme

0: Doma. Chybět nebudou ani ty syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock 1. srpna ve Velké Bystřici.
1: Rádio Metropole.
2: Tvoje ráno.
1: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
1: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
2: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
3: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call. Rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
4: Radio

0: Radio Metropole.
1: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
2: Teda skoro na přání.
1: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
2: Čistá telepatie.

Ale tady je tvoje Metropole a dneska se podíváme na legendu, kterou zná snad každý. Neil Diamond je písničkář s hlasem, který dokáže zahřát jako starý dobrý svetr a přitom vyprávět příběhy, které osloví všechny generace. Jeho písně nejsou jen skladby, jsou to chvíle plné emocí, nostalgie i radosti. Kdyby hudba byla časem, Neil Diamond by byl mostem mezi minulostí a současností. Jeho charisma a vášeň jsou nezaměnitelné a proto zůstává stále na vrcholu. Neodcházej od rádia, protože na Metropoli

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď. Jsou tu zprávy. Podíváme se na Olomoucko. Nová pravidla ve Šternberku. Zastupitelé schválili nové vyhlášky k ochraně veřejného pořádku. Město nově zakazuje krmení volně žijících zvířat, které vedlo ke znečišťování ulic. A lidé také nesmí vstupovat do kašen. Nová vyhláška o regulaci hluku ve Šternberku upravuje používání hlučných strojů a zařízení. Na celém území města i v jeho místních částech platí zákaz jejich provozu každou neděli a o státních svátcích od 12 hodin. Informuje o tom web města. Skvělá zpráva pro všechny dobrovolníky ze Šternberka a okolí. Tamní mobilní odběry krve totiž od září letošního roku nabídnou velkou novinku. Kromě plné krve budete moci na těchto výjezdech nově darovat také plazmu, takže vaše pomoc bude mít ještě větší dosah. Česko čelí obrovskému tlaku kvůli stárnutí populace a systém péče o seniory se podle odborníků blíží ke kolapsu. Do roku 2050 totiž stoupne počet lidí s demencí z dnešních 200 tisíc rovnou na 500 000, což klasické domovy důchodců zkrátka nemají šanci zvládnout. Budoucnost tak bude muset ležet v chytré kombinaci pobytové, terénní a komunitní péče.
0: Sport.
3: Fotbalová Sparta hlásí rekordní posilu. Na Letnou přichází norský útočník Jonathan Brunes z polské Częstochowy. Z Brusu nový útočník pražského klubu, který je shodou okolností bratrancem hvězdného Erlinga Haalanda, už podepsal víceletou smlouvu.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Radio Metropole. To na sebe.
4: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. První den týdne nám slibuje většinou zamračenou oblohu, na většině hané s občasným deštěm nebo přehánkami. Lokálně může přijít i bouřka. Srážky nám začnou ustávat k večeru. Nejvyšší teploty vystoupají k 21 až 25 stupňům. Pocitová teplota ale může být nižší. Během dne bude foukat až čerstvý západní vítr, který může mít v nárazech rychlost i 55 km v hodině. Úterý už bude beze srážek. Předpověď hlásí jasno až polojasno a 24 až 28 stupňů.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
1: Premiér Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premiér Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Toto je.
4: Dopravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumím.
5: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
7: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
6: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
7: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
6: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
8: Radio Metropole.
9: Metro. Retro.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Pondělí 27. července, nový týden, nová astroposelství našeho rádia. Astrolog Tonda Baudyš je tady s námi, ahoj.
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače.
1: Tondo, jak hodnotíš tento týden?
2: Toto by měl být moc hezký týden. Je mnoho dobré vůle, je mnoho i soucitu, pomáhání, přátelství, smyslu pro fair play, taková jako ta nejlepší část léta.
1: Má tento týden přeci jen nějakou vadu na kráse, nebo možná takovou pihu krásy?
2: Jediné, co je taková jako na kráse je kvadrát mezi Venuší a Marzem, který je přesný právě dnes v pondělí a muži a ženy proto potřebují tam mít hodně úcty mezi sebou, v podstatě určité pokory, protože je velice snadné se dohadovat a furt si něco předhazovat a být nějaký jako pořád zprůhelý protivný, hele, to umí každej, jo, takže astrolog říká, chcete-li hezký vztah, chovejte se, tak aby to byl hezký vztah.
1: Týden plný fair play, dobré nálady, vzájemné úcty a pokory, hlavně v partnerství, takové budou další dny. A jaký bude poslední červencový víkend tohoto roku?
2: Stále hezký, stále takový jako konstruktivní, produktivní, jenom ty muži a ženy. To letošní léto je takový jako školicí středisko v tomhle směru.
1: Astrolog Tonda Baudyš s námi pravidelně každé pondělí jedině na tomto rádiu. Tondo, díky za vše.
2: Moc zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Přinášíme vám zprávy, pojďte si je poslechnout. Je pondělí 27. července. Nové zdravotnické centrum s ordinacemi, dentální hygienou a lékárnou budeme mít v Lutíně na Olomoucku. Nahradí bývalý dům s pečovatelskou službou, jehož demolice a následná stavba začnou na přelomu srpna a září, píše o tom Deník. Známý herec Jiří Lábus šel celý život za snem být hercem. Hovořil o tom na letní filmové škole v Uherském Hradišti, kde o víkendu dostal cenu pořadatele této oblíbené filmové přehlídky.
4: Mě bylo třeba 12 a já jsem hrozně rád čet a já jsem třeba v té době čet povídky Vančury a mám chalupu ve Volení u Strakonic. A já jsem si představoval v těch 12-13 letech, že jsem filmový režisér, a že chodím a že hledám lokace. Ty povídky jsem si obsadil opravdu normálníma hercema.
3: Komentoval herec Jiří Lábus. Smutná zpráva přišla z české kulturní scény. Ve věku 86 let včera zemřel známý výtvarník Milan Knížák. Úmrtí někdejšího ředitele Národní galerie a bývalého rektora Akademie výtvarných umění potvrdil ministr zahraničí.
0: Sport.
3: Po víkendu máme dva nové české mistry světa. Vít Přindiš dobil na šampionátu ve vodním slalomu v Oklahoma City titul v kajak crossu a fleretista Alexander Šoupenič se stal na šampionátu v Hongkongu prvním českým mistrem světa v šermu. Gratulujeme. Porážkou vstoupili do nové sezóny fotbalové první ligy hráči Sigmy Olomouc. Na hřišti Jablonce prohráli 1-2. Hanáci se sice v zápase ujali vedení, ale domácí nakonec se skóre otočili.
0: Facebook Radio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Radio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Radio Metropole. To na sebe.
5: Dnes prožijeme zřejmě nejchladnější den tohoto týdne, ale od zítřka půjdou teploty nahoru a počasí pro nás chystá slušnou saunu. Víme, jak bude. Dnes nejdříve oblačno anebo zataženo, odpoledne méně oblačnosti, místy přeháňky, teploty 22 až 26. Zítra i pozítří slunečno, v úterý tedy 25 až 29, ve středu 29 až 32 stupňů. A v druhé polovině týdne, ve čtvrtek a v pátek, se teploty mají dotknout 35 až 38 stupňů Celsia.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Radio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, kvůli opravám je mírně omezený provoz na výjezdu z Olomouce na Přerov u Grigova. Policie na bezpečný provoz teď dohlíží ve Zlíně na Okružní, také v Kroměříži na Kujetínské. Mimochodem, jakou barvu má vaše auto? Víte, že jsou barvy, u kterých reálně jí hrozí dopravní nehoda častěji? Více právě teď? Barva našeho auta má vliv na nehody hlavně kvůli viditelnosti, zašerá v noci, za mlhy nebo za hustého deště. Tedy znamená to, že nejbezpečnější jsou jasné barvy, dobře viditelné, jako bílá, žlutá a oranžová. Naopak riziko nehody mírně zvyšují barvy tmavé, jako třeba černá, tmavě modrá nebo stříbrná. To jste věděli?
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc

dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. června.

0: dnešní den.
1: Berani, dneska chytíte druhý dech. Víci, chuť do života vám určitě nechybí. Blíženci, zkuste se uklidnit a stišit. Raci, víc choďte mezi lidi a sbírejte kontakty. Lvi, vy si naordinujte spontánní zážitky. Pany, změny nakonec nejsou tak špatné. Váhy, svoje argumenty si umíte obhájit. Štíři, neřešte malichernosti. Střelci, jeďte naplno, ať máte krásné vzpomínky. Kozorozi, není sebemenší důvod ohlížet se zpátky. Vodnáři, všechno půjde jako po másle. A co my ryby, hlavně se nenecháme namočit do žádného maléru. Tak co?

0: Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
1: Litovelské pivobraní. No Name, Valda Gang, Ztracené ráj, Kateřina Marie Tichá a Vesna 8. srpna v pivovaru Litovel. Poctivá hudba, která vás dostane do varu stejně jako naše pivo. Letní jízda přímo v areálu litovelského pivovaru. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock'n'roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na pohodautrojice.olomouc.eu.
0: Rádio Metropole. Podporujem domácí muziku.

0: už tam budem.
1: Ne.
2: Tohle je nejznámější věta oslíka ze Šreka a také našich dětí cestou na dovolenou. Ať už jedete autem nebo letíte letadlem, máme pro vás 3 tipy, jak dětem cestu zkrátit a zpříjemnit.
0: Už tam budem?
2: Novou hračku anebo omalovánky dětem nedáváme doma, ale až během cesty. Dobře víme, že novinka děti zabaví mnohem déle než nějaká okoukaná hračka.
0: Už tam budem?
2: Hrajte jednoduché hry. Kdo první uvidí červené auto, krávu, hrad nebo letadlo. A třeba konkrétně v letadle na obloze hledáme tvary mraku.
0: Už tam budem?
2: Když jedeme autem, dělejme pravidelné přestávky, například co 2 hodiny. Děti se protáhnou, proběhnou, napijí a ukazatel jejich otrávenosti se rapidně zmenší.
0: Už tam budem?
2: A ještě jeden bonus. Když začnou být děti neklidné, dejte jim důležitý úkol, takovou misi. Ať jsou během cesty navigátorem, fotografem, nebo třeba ať hlídají počasí. Protože když děti mají pocit, že jsou součástí výpravy, že jsou důležité, cesta uteče mnohem rychleji.
0: Tak už tam budem.
2: Řekli jsme si 3+1 tip, jak děti zabavit na cestě za sluníčkem. A přejeme šťastnou cestu.
0: Už tam budem? Jo. Vážně?
3: Ne!
4: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
5: Taneční rádio z Olomouce.
6: Taneční rádio z Olomouce.
5: Rádio Metropole.

0: Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Je pondělí 27. července. Dvě nová mláďata zubrů evropských můžeme zahlédnout ve výběhu v Olomoucké zoo. Zahrada hlásí nový přírůstek těchto největších divokých evropských kopytníků. Jejich chovu se věnuje už od roku 1973 a pomohla je zachránit před vyhynutím. Vytrvalé sucho dopadá na lesy v okolí Blanska. Stromům tu praská kůra a předčasně schazují listí. U mnoha listnatých stromů se příští jaro ukáže, zda hynou, nebo se zachraňují předčasným vegetačním klidem, píše o tom Deník. Pracuje se na dalším dálničním propojení Čech a Moravy. Řidiči se mohou těšit na dřívější zprovoznění nového úseku dálnice D35 Ostrov Vysoké Mýto. 7-kilometrová trasa se otevře s několika denním předstihem 21. srpna.
0: Sport.
3: Slavná cyklistická Tour de France má po včerejšku nového šampiona. Etapový závod vyhrál Slovinec Tadej Pogačar, který svým již pátým vítězstvím Tour vyrovnal stávající rekord. A jak dopadl včerejší dojezd Tour de France v Paříži? Závěrečnou 89 km dlouhou etapu vyhrál po dramatickém finiši Nizozemec Mathieu van der Poel. Z českých jezdců byl nejrychlejší olomoucký rodák Pavel Bittner na 58. místě a ten celkově obsadil na Tour de France 104. 30. příčku.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Dnes doplňujeme zásobu deodorantů, antiperspirantů, kontrolujeme klimatizace i ventilátory, protože tento týden se na Moravu vrátí tropy v plné parádě. Ale bude to nástup postupný. Víme, jak bude dnes 22 až 26 stupňů. Nejdříve oblačno anebo zataženo, odpoledne méně oblačnosti, místy přehaňky. Zítra také pozítří slunečno, v úterý 25 až 29, ve středu 29 až 32 stupňů Celsia. A ty největší tropy jsou v plánu tento týden na čtvrtek a taky na pátek. V druhé polovině týdne naměříme 35 až 38 stupňů.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Zdržení na hlavním tahu mezi Olomoucí a Šternberkem, také na D1 u Brna. Víme, jak se jezdí tady? Dobré pondělní ráno. I dnes kvůli opravám a kivadlovému provozu zdržení na hlavní silnici ze Šternberka na Olomouc u Dulán v obou směrech. Obě se teda vrchem přes Tové samotěžky do Olomouce přijedeme po Lipenské. Kolona u Dulán bývá zpravidla kolem 5 minut, v silném provozu maximálně minut 10. Policie v pondělí ráno hlídkuje na dálnici z Olomouce na Lipníku Kocourovce a koho čeká cesta po D1 směrem na Prahu, počítejte s pomalejším popojížděním v koloně na 200 km u Brna kvůli opravám. Za volantem vám kryjeme záda a přejeme šťastnou pondělní cestu.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Metropole právě dnes.
1: Startujeme nový týden, je pondělí 27. července. V kalendáři jméno Věroslav. Včera olomoucká Sigma po porážce 1-2 v Jablonci moc důvodů k oslavám neměla, ale Hanáci si to mohou vynahradit alespoň dneska. 57. narozky slaví kroměřížský rodák a trenér Sigmy Pavel Hapal. Narozeniny má také oblíbený český zpěvák Janek Ledecký a dnes se přesně před 30 lety Štěpánka Hilgertová pro samostatnou Českou republiku vyhrála první olympijské zlato, ovládla tehdy závod ve vodním slalomu.
2: Tak pojeď! Štěpánka pádluje do cíle ve skvělém čase!
3: Štěpánka Hilgertová se stává olympijskou vítězkou!
1: Ať je i váš start do nového týdne zlatý, přeje vaše pondělní rádiová parta.
0: Metropole právě dnes.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Luskni.cz.
7: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
6: Luskni.
7: Koloběžku nebo spotřebič?
6: Luskni a máš.
7: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
8: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
9: Už tam budem?
10: Nech toho!
9: Raději už tam budem?
10: Přestaň! Je mě vedro!
11: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.
12: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
13: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
14: Tohle je Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pondělí 27. července, nový týden, nová astroposelství našeho rádia. Astrolog Tonda Baudyš je tady s námi, ahoj.
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače.
1: Tondo, jak hodnotíš tento týden?
2: Toto by měl být moc hezký týden. Je mnoho dobré vůle, je mnoho i soucitu, pomáhání, přátelství, smyslu pro fair play, taková jako ta nejlepší část léta.
1: Má tento týden přeci jen nějakou vadu na kráse, nebo možná takovou pihu krásy?
2: Jediné, co je taková jako vada na kráse, je kvadrát mezi Venuší a Marzem, který je přesný právě dnes v pondělí. A muži a ženy proto potřebují tam mít hodně úcty mezi sebou, v podstatě určité pokory, protože je velice snadné se dohadovat a furt si něco předhazovat a mít nějaký jako pořád průhelý protivný, hele, to umí každej, jo, takže astrolog říká, chcete-li hezký vztah, chovejte se, tak aby to byl hezký vztah.
1: Týden plný fair play, dobré nálady, vzájemné úcty a pokory, hlavně v partnerství, takové budou další dny. A jaký bude poslední červencový víkend tohoto roku?
2: Stále hezký, stále takový jako konstruktivní, produktivní, jenom ty muži a ženy, to letošní léto je takový jako školicí středisko v tomhle směru.
1: Astrolog Tonda Baudyš s námi pravidelně každé pondělí jedině na tomto rádiu. Tondo, díky za vše.
2: Moc zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme další várku informací.
4: Díky, že nás posloucháte. Řidiči v Olomouci, pamatujte na bezpečnou jízdu.
5: Strážníci hlásí, že dnes ve městě hlídají dodržování povolené rychlosti. Provoz bude městská policie Olomouc kontrolovat na jihozápadě města, na ulicích Brněnská a Hněvotínská.
6: Spolužáci a učitelé ze školy v Rožnově se loučí se 14-letou žačkou. Dívka zemřela ve středu v noci při dopravní nehodě na letním táboře na Frýdecko-Místecku. Řidička a dvě další dívky vyvázly se zraněním, píše o tom CNN Prima News. Policie vyšetřuje tuto autonehodu jako usmrcení z nedbalosti a zjišťuje okolnosti noční cesty. Hlubokou soustrast rodině nově vyjádřil olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Tábor pořádal spolek Sarkander, který s olomouckým arcibiskupstvím spolupracuje.
7: Velké rachejtle už si jen tak v obchodě nekoupíme. Nově platí přísnější pravidla pro nákup pyrotechniky kategorie F3. K jejímu pořízení i odpálení je nově nutné osvědčení, jehož získání vyžaduje zkoušku.
8: Sport.
7: Podíváme se, jak se dařilo klubům z našeho regionu v předkole českého fotbalového poháru. Postup vybojovali Kozlovice nad Frýdkem Místkem na penalty po výsledku 0-0, podobně i Zábřeh nad Hranicemi po výsledku 2-2. Postup do prvního kola získali také olomoucké Nové Sady po výhře 2-1 nad Šumperkem a taky Bělotín po výhře 4-0 nad Novým Jičínem.
9: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
10: Dnes prožijeme zřejmě nejchladnější den tohoto týdne, ale od zítřka půjdou teploty nahoru a počasí pro nás chystá slušnou saunu. Víme, jak bude. Dnes nejdříve oblačno anebo zataženo, odpoledne méně oblačnosti, místy přehánky, teploty 22 až 26. Zítra i pozítří slunečno, v úterý tedy 25 až 29, ve středu 29 až 32 stupňů. A v druhé polovině týdne, ve čtvrtek a v pátek, se teploty mají dotknout 35 až 38 stupňů Celsia.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
10: Blesková doprava z Olomoucka, z Přerova, také z Otrokovicka právě teď. Jak od nás víte, aktuální zdržení kolem 10 minut je kvůli kvadláku mezi Olomoucí a Šternberkem u Dolan. Obět to můžeme vrchem přes Samotišky a přes Tovéř. Policie kontroluje na 33. kilometru dálnice z Olomouce na Prostějov u Olšan. V Přerově je vidíme naproti Molky na Polní ulici, hlídají taky na Otrokovicku na příjezdu od Míškovic do Machové nebo mezi Blanskem a Rajcem Jestřebí u odbočky na Spešov. Šťastnou cestu a pěkný den.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie.
2: Víc energie.

0: Radio Metropole, to je muzika a energie a taky informace ze světa hiphopu a ze světa český rap publiky, tak se pojďme podívat na to, co se ve světě rapu děje. Začínáme interprety, které známe díky soutěži Mac v Rap, protože do sebe se pustil Ginter a Katana, který samozřejmě na rapovém poli. Poslali si vzájemně disy, no a kdo vyhrál, tak to je samozřejmě na tobě. Jinak všechno nejlepší přejeme Restovi, protože právě tento MC oslavil v uplynulém týdnu 40. narozeniny. Nové album Set in Stone vydal Rick Ross, no a připomeneme i nový EPčko, za kterým stojí Ben Cristovao, jmenuje se Primitivo Remixes Vol. 2. Jinak Sergej B. dropnul novej single Bonnie a Clyde a Izomandias ukázal novou kérku k albu Exit u palice. A je tu taky další zajímavá spolupráce, Joshua a Dorian spolu vydali nový single a ten se jmenuje Buba. Mrkneme ještě s předstihem na koncerty v Olomouci během podzimu. 5. září tu vystoupí právě Dorian společně s Elbojem, 19. září potom Luka Brasi a 2. října Kali a Peter Pan. Tak to je česká rap publika na Metropoli. A už teď ti posíláme další nálož muziky a energie.
1: Rádio Metropole.
2: Tvoje dopoledne.
1: Tvoje rádio.
2: Metropole.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme

0: iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Litovelské pivobraň. My vaříme poctivě. V Litovli nešetříme na surovinách. Vojta Nemrava taky ne. Ochutnejte speciality od Země projektu, inspirované místními surovinami. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel na nejlepší jídlo na Hané. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
5: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na pohodautrojice.eu.
1: Rádio

0: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
1: Proto ne.
0: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narozky?
1: Proto taky ne.
0: Tak proč?
1: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
0: Ale koupil.
1: Fakt?
0: Fakt.
1: Ty jsi nejlepší.
0: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret Nahatý Shakespeare, Králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz. 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
3: 1. srpna vypukne Hanácké Woodstock a Bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock, 1. srpna ve Velké Bystřici.
4: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
5: Tohle je
6: Radio Metropole.

0: posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Přinášíme vám zprávy. Ať si mohou děti v Olomouci hrát a rozvíjet se, město spustilo druhou letošní výzvu fondu pomoci olomouckým dětem. Nízkopříjmové rodiny mohou získat příspěvek až 5000 korun na kroužky, tábory nebo kurzy pro děti do 19 let. Detaily najdeme na webu olomouc.eu. Novinka pro turisty v Jeseníkách. Na stezce nahoru Keprník vzniká 1/4 kilometru dlouhý kamenný chodník. Správa chráněné krajinné oblasti tím reaguje na vysokou návštěvnost. Chodník má usměrnit turisty na stezce. Úsek stezky patří podle ochranářů mezi nejvíce zatěžované části rezervace. Podle ČTK tu ročně projdou desítky tisíc návštěvníků. Záznamy ze sčítačů ukazují za rok 2025 téměř 60 tisíc lidí. Připravme se na mimořádně horký týden, varují před ním meteorologové. Ještě dnes se teploty udrží do 25 stupňů bez stínu. Od úterý ovšem má nastoupit slunečné počasí a tropické třicítky, takže určitě nezapomínejme na dostatečný pitný režim.
1: Sport.
3: Ještě jeden zápas nás čeká v rámci prvního kola nové sezóny fotbalové první ligy. V dnešní dohrávce prvního kola se představí proti sobě nováček soutěže Artis Brno a Mladá Boleslav. Výkop utkání je v 18 hodin.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Dnes doplňujeme zásobu deodorantů, antiperspirantů, kontrolujeme klimatizace i ventilátory, protože tento týden se na Moravu vrátí tropy v plné parádě. Ale bude to nástup postupný. Víme, jak bude dnes 22 až 26 stupňů, nejdříve oblačno anebo zataženo, odpoledne méně oblačnosti, místy přehaňky. Zítra také pozítří slunečno, v úterý 25 až 29, ve středu 29 až 32 stupňů Celsia a ty největší tropy jsou v plánu tento týden na čtvrtek a taky na pátek. V druhé polovině týdne naměříme 35 až 38 stupňů.
0: Rádio Metropole za volantem.
4: Blesková doprava z Přerovská, také z Olomoucka pro vás právě teď. Hezké pondělní dopoledne. Na Přerovsku nehoda osobáku a nákladáku na výjezdu z Císařova na Rokytnici. Policie hlídkuje na dálnici z Olomouce na Přerov před sjezdem na Kokory a také na Olomoucku mezi Chomoutovem a Pňovicemi. A pro zajímavost, jakou barvu má vaše auto? Víte, že jsou barvy, u kterých reálně hrozí dopravní nehoda častěji? Barva našeho auta má vliv na nehody, hlavně během horší viditelnosti. Zašera v noci, když je mlha, nebo když hustě prší. Nejbezpečnější jsou jasné barvy, dobře viditelné, jako bílá, žlutá a oranžová. Naopak riziko nehody procentuálně mírně zvyšují barvy tmavé, jako třeba černá, tmavě modrá nebo stříbrná. Tohle jste věděli?
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole. Top of

0: Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
1: Toto je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: No, co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No, tak to si rozumíme.
3: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
10: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
9: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
10: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
9: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
11: Radio Metropole.
12: Radio Metropole.

0: U mikrofonu je s námi zpěvák Kristián Šebek. Kristiáne, už za pár dní rozezníte Olomouc koncertem věnovaným písním Karla Gotta. S jakým pocitem byste si přál, aby diváci po jeho skončení odcházeli?
1: Náš koncert v pátek 31. července v Olomouci bude naším největším koncertem pod širým nebem a namíchali jsme pro diváky takový koktejl největších hitů Karla Gotta. Připravili hned několik novinek. Diváci se můžou těšit nejenom na náš 13členný živý orchestr, skvělé hosty, ale taky hned několik překvapení, která jsme si doposud na těch našich vnitřních koncertech nemohli tak úplně dovolit. A já bych si moc přál, aby si diváci přišli užít tu atmosféru pod širým nebem, aby si přišli vychutnat večer plný krásné hudby a na chvíli zapomněli na všechny starosti. A právě proto se s koncertem Můj vzor Božský Karel budeme v Letňáku v Olomouci 31. července na všechny diváky moc těšit.
0: Říká zpěvák Kristián Šebek. Vstupenky na jeho koncert pod širým nebem zakoupíte na ticketportal.cz.
2: Rádio Metropole.
3: Vy a tohle rádio patří k sobě, vzájemně si děláme famózní společnost také v pondělí 27. července a poradíme, kam vyrazit a co dělat. Olomoucké kinometropol dává české komediální drama Mistryně. Je to o tom, co by bylo, kdybychom se rozhodli jinak. Mistryně dnes v olomouckém metropolu. V úterý tady zítra se konají farmářské trhy v Mohelnici od 9 do 16 hodin na náměstí Svobody. Ve čtvrtek v Zábřehu vystoupí Michal David Revival. Svou show rozjede v Amfíku u zámku. Zazní všechny hity od známého hitmakera, non-stop Děťurá je decibely lásky nebo Každý mi tě lásko závidí. Michal David Revival zítra v Zábřehu v Amfíku u zámku. A šermířský víkend budeme mít už teď za pár dní na Plumlově. Těšíme se.
2: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
4: Rádio Metropole.
2: Tvoje dopoledne.
4: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Let's go. Sounds good.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy. Nové zdravotnické centrum s ordinacemi, dentální hygienou a lékárnou budeme mít v Lutíně na Olomoucku. Nahradí bývalý dům s pečovatelskou službou, jehož demolice a následná stavba začnou na přelomu srpna a září, píše o tom Deník.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Jdeme na Přerovsko, kde vznikne nový vodovod. Místní část Svrčov, obce Lazníky, získá od září vodovod za zhruba 9 milionů korun. Projekt ukončí dosavadní závislost místních obyvatel na studnách a přinese kvalitní pitnou vodu. Anonymní hromadnou bombovou výhrušku řeší od rána policie v České republice, a to ve zhruba 400 objektech po celém území. Hrozba se týká úřadů či obchodních center. Policie provádí kontroly budov za provozu a hledá oznamovatele. Velká nebeská podívaná nás čeká ve středu 12. srpna. V Česku uvidíme před západem výrazné částečné zatmění slunce a v noci pak bude možné pozorovat meteorický roj Perseidy. Tak si to určitě nenechte ujít.
1: Sport.
2: Posun tenistky Barbory Krejčíkové v žebříčku WTA po semifinálové účasti na turnaji v Praze. Zlepšila se o jedno místo a je na 25. pozici. Nejvýše z početného zástupu českých tenistek v popředí žebříčku je i nadále šestá olomoucká rodačka Karolína Muchová a hned za ní je její přemožitelka z wimbledonského finále přerovská hvězda Linda Nosková.
3: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Jestli vám těch dnešních 23 stupňů přijde příjemných, tak se dobře nadechněte. Týden nám nasadí pořádně ostré tempo. Do středy si ještě užijeme sluníčko s teplotami do 30. Od čtvrtka už to vypukne naplno. Čeká nás šňůra extrémně horkých dnů, kdy se rtuť teploměru zastaví na 37, možná i 40 stupních. Víkend nabídne tropické peklo z nocí, kdy teploty neklesnou pod 20 stupňů Celsia. Pomaličku chlaďte pití, vyndejte zase větrák. Nejlíp bude u vody i s naším rádiem.
0: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, začínáme na D46 Brodek u Prostějova, kilometr 12, když jedete z Vyškova na Olomouc, auto mimo silnici, jsou tu záchranné a vyprošťovací práce, projíždějte opatrně. Když jedete ze Svitav lesem ke Studánce, počítejte s komplikacemi v lese po dopravní nehodě. U Kokor mezi Olomoucí a Přerovem nepříjemná nehoda, tvoří se kolony. Na Pajedla nádražní ulice srážka dodávky s nákladákem blokují provoz. Kde potkáte policejní hlídky? Tachometr hlídejte na D46 na exitu Vyškov. Stojí na D1 u Kroměříže západ, dále na D48 u Bělotína a D35 u exitu Velký Újezd. Radary a hlídky hlásíte v Olomouci, na Divišově, v Přerově, na Polní, ve Štěpánově a taky na průtahu Svitavami. Dobře dojeďte.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc

0: Rádio Metropole. Kam na oběd?
1: Šéfkuchaři v Olomouci se dneska očividně překonávají, tak si pojďme dát rychlý průlet tím nejlepším, co můžeme v poledne ulovit. Pokud máte chuť na trošku řecka, v restauraci Lobster v Šantovce podávají vepřové v pitě z caciky a cibulovo petrželkovým salátem. Jestli spíš tíhnete k pořádné klasice, Asadogrill Olomouc láká na šunku od kosti s křenovým krémem a špekovým knedlíkem. V Michalském výpadu vsadili na prověřenou jistotu křupavý smažený květák s vařeným bramborem a tatarkou. Myslíme i na vegetariány. Koza zůstala celá, vybíráme si mezi celerovým steakem nebo bramborami s petrželkou a máslem. Jestli chcete pořádnou divočinu na talíři, Bounty Rock Café nabízí drahanského ježka. Poctivý bramborák nacpaný masovou směsí, sýrem a česnekovým dipem. Kompletní přehled dnešních meníček v Olomouci najdete na webu olomouc.cz. Přejeme dobrou chuť.
0: Meníčka v Metropoli.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Litovelské pivobraní. 4 hanácké koláče pro 4 litovelská piva. Úrodná desítka se sladem a jarní cibulí. Bohatá dvanáctka se sýrem Grand Moravia z Litovle. Objevte nové párování piva a tradiční chuti 8. srpna v pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Už tam budem?
10: Nech toho.
9: Raději už tam budem.
10: Přestaň, je mě vedro.
11: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
0: Tohle je Radio Metro.

0: Rádio Metropole a nejlepší letní info.
1: Tak už tam budem.
2: Ne.
3: Tohle je nejznámější věta oslíka ze Šreka a také našich dětí cestou na dovolenou. Ať už jedete autem nebo letíte letadlem, máme pro vás tři tipy, jak dětem cestu zkrátit a zpříjemnit.
1: Už tam budem?
3: Novou hračku anebo omalovánky dětem nedáváme doma, ale až během cesty. Dobře víme, že novinka děti zabaví mnohem déle než nějaká okoukaná hračka.
1: Už tam budem?
3: Hrajte jednoduché hry. Kdo první uvidí červené auto, krávu, hrad nebo letadlo. A třeba konkrétně v letadle na obloze hledáme tvary mraku.
1: Už tam budem?
3: Když jedeme autem, dělejme pravidelné přestávky, například co 2 hodiny. Děti se protáhnou, proběhnou, napijí a ukazatel jejich otrávenosti se rapidně zmenší.
1: Už tam budem?
3: A ještě jeden bonus. Když začnou být děti neklidné, dejte jim důležitý úkol, takovou misi, ať jsou během cesty navigátorem, fotografem, nebo třeba ať hlídají počasí, protože když děti mají pocit, že jsou součástí výpravy, že jsou důležité, cesta uteče mnohem rychleji.
1: Tak už tam budem!
3: Řekli jsme si 3+1 tip, jak děti zabavit na cestě za sluníčkem a přejeme šťastnou cestu.
1: Už tam budem? Jo, vážně? Ne!
0: Nejlepší letní info posloucháš na Rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK? Rádio Metropole.

0: Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Slavný úklub v Olomouci se vrátí na kulturní mapu města. Univerzita Palackého připravuje jeho obnovu v areálu vysokoškolských kolejí Envelopa. Nový prostor nabídne zázemí zejména pro studentské kapely a soubory a akce.
4: Nový úklub nebude pouze koncertním sálem. Univerzita jej plánuje provozovat ve vlastní režii jako otevřené kulturní a komunitní centrum, které nabídne prostor studentským koncertům, divadelním představením, debatám, workshopům, filmovým projekcím, činnosti studentských spolků i dalším univerzitním akcím. Ambicí je vytvořit místo, jehož program budou významnou měrou spolu utvářet sami studenti.
3: Vysvětluje mluvčí Univerzity Palackého Egon Haverland. Prostory bývalého úklubu aktuálně procházejí rozsáhlou rekonstrukcí za bezmála 30 milionů korun. Klub se opět otevře na přelomu února a března roku 2027. Úmrtí v Prostějově. V sobotu policie přijala oznámení o nálezu těla na hladině Krasického rybníka. Přivolaná hlídka zjistila, že šlo o tělo 54-letého muže. Zároveň nebylo zjištěno, že by se na úmrtí podílela jiná osoba. Dále je to v šetření policie. Pracuje se na dalším dálničním propojení Čech a Moravy. Řidiči se mohou těšit na dřívější zprovoznění nového úseku dálnice D35 Ostrov Vysoké Mýto. 7-kilometrová trasa se otevře s několika denním předstihem 21. srpna.
0: Sport.
3: Ještě jeden zápas nás čeká v rámci prvního kola nové sezóny fotbalové první ligy. V dnešní dohrávce prvního kola se představí proti sobě nováček soutěže Artis Brno a Mladá Boleslav. Výkop utkání je v 18 hodin.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Rádio Metropole.
5: Dnešek nám servíruje ideální letní počasí, čeká nás příjemných 23 stupňů ve stínu, vítr kolem 5 metrů za sekundu, obloha více méně bez jediné kapky deště. Pro představu k historickému teplotnímu rekordu z roku 1983, kdy bylo v tento den skoro 38 stupňů, máme dneska opravdu daleko. Využijte toho, čeká nás příjemný den, v nejbližších dnech si ho zase neužijeme. Tento týden přijdou velké tropy, poslouchejte nás, dozvíte se víc v našich předpovědích.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Děláme další rychlé dopravní zprávy, protože víme, jak se jezdí tady. Přivaděč na Lipník nad Bečvou z dálnice, komplikace po dopravní nehodě. D46 na výjezdu ve směru na Olomouc stojí z důvodu poruchy. Odstavený kamion je to u exitu Prostějov 12. D1 u Vyškova, kilometr 219, práce na silnici. Krajnice neprůjezdná, opatrně, jede se tady 60 až 80. D1 u Vyškova, tady na krajnici stojí další odstavené auto. Hlídky D1, Vyškov západ i východ, na těchto exitech jsou majáčky, Říkovice a na exitu Kroměříž západ, na D46 Uberte na plynu, jak je exit Vyškov a taky exit Olšan u Prostějova. Dobře, dojeďte.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Tohle je Radio Metropol.

0: stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
1: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Radio Metropole.
5: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Startujeme nový týden, je pondělí 27. července. V kalendáři jméno Věroslav. Včera olomoucká Sigma po porážce 1-2 v Jablonci moc důvodů k oslavám neměla, ale Hanáci si to mohou vynahradit alespoň dneska. 57. narozky slaví kroměřížský rodák a trenér Sigmy Pavel Hapal. Narozeniny má také oblíbený český zpěvák Janek Ledecký a dnes se přesně před 30 lety Štěpánka Hilgertová pro samostatnou Českou republiku vyhrála první olympijské zlato, ovládla tehdy závod ve vodním slalomu.
2: Tak pojeď! Štěpánka pádluje do cíle ve skvělém čase! Štěpánka Hilgertová se stává olympijskou vítězkou!
1: Ať je i váš start do nového týdne zlatý, přeje vaše pondělní rádiová parta.
0: Metropole právě dnes.
3: Radio Metropole.
4: Jsme tvoje hudební sociální síť v real time. Tisíce lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy.
3: Metropole.

0: Vaše rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: S námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Svižným tempem postupuje rekonstrukce sloupu Nejsvětější Trojice v centru Olomouce. Brzy ho uvidíme v celé kráse. Vedení města oznámilo, že brzy dojde k odstranění lešení z památky UNESCO. A to v závěru prázdnin.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Vytrvalé sucho dopadá na lesy v okolí Blanska. Stromům tu praská kůra a předčasně schazují listí. U mnoha listnatých stromů se příští jaro ukáže, zda hynou, nebo se zachraňují předčasným vegetačním klidem. O situaci informuje Deník. Velké rachejtle a dělobuchy už si jen tak v obchodě nekoupíme. Nově platí přísnější pravidla pro nákup zábavní pyrotechniky kategorie F3. K jejímu pořízení i k odpálení je nově nutné osvědčení, jehož získání vyžaduje zkoušku. S velkými přírodními požáry se potýkají Francie a Španělsko. Živel už tam zničil 200 000 hektarů porostu. Pro představu rozlohou jde o polovinu Zlínského kraje. Oheň tam vyhnal z domovů 300 000 lidí. Hasiči v obou státech živel neúnavně likvidují.
1: Sport.
3: Čerstvá vítězka olomouckého ITS Cupu, tenistka prostějovského klubu Julie Štruplová, vstupuje na další turnaj. Dnes po 14. hodině vyzve v prvním kole podniku WTA v rumunském Tergu Mureš francouzku Raneovou. Na našich vlnách uslyšíte výsledek.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Dnes polojasno až oblačno, víceméně bez deště, možná malé lokální přehánky. Zítra léto přitvrdí, po chladnější noci odstartujeme na 13 stupních, přes den vyskočíme už na letních 27 stupňů. Srážky pořád v nedohlednu, vítr bude slábnout, takže na koupaliště nebo na posezení venku to bude naprosto ideální. Navíc úterý je poslední den, kdy si užijeme teploty pod 30, od středy to totiž opět rozjíždí velká vlna veder. Poslouchejte nás, ať víte víc, protože my víme, jak bude.
0: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, aby toho nebylo málo. V Olomouci nová dopravní omezení na Šubově, Zejerově i Selském náměstí. D1 ve směru na Vyškovy, na Brno komplikuje provoz porouchaná dodávka kolem kilometru 235. Ivanovice na Hané, další odstavené auto, uberte plyn. Pozor si dávejte ve Svitavách na Brněnské ulici, kde se řeší nehoda 3 aut. Policii jste viděli na D46 u Vyškova i u Olšan na Prostějovsku, majáčky stojí na D1 u Hulína, hlídky hlásíte z Přerova ulice Polní, ve Vyškově stojí na Brněnské a ve Zlíně na Gahurově. Dobře dojeďte.
1: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Litovelské pivobraň. Nový cirkus Loser Cirk Company není jen show. Je to umění v pohybu. Akrobacie nad vašimi hlavami, která bere dech. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel a nechte se vytrhnout z běžných dnů. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
7: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Radio Metropole.
10: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Pondělí 27. července, nový týden, nová astroposelství našeho rádia. Astrolog Tonda Baudyš je tady s námi, ahoj.
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače.
1: Tondo, jak hodnotíš tento týden?
2: Toto by měl být moc hezký týden. Je mnoho dobré vůle, je mnoho i soucitu, pomáhání, přátelství, smyslu pro fair play, taková jako ta nejlepší část léta.
1: Má tento týden přeci jen nějakou vadu na kráse, nebo možná takovou pyhu krásy?
2: Jediné, co je taková jako vada na kráse, je kvadrát mezi Venuší a Marsem, který je přesný právě dnes v pondělí. A muži a ženy proto potřebují tam mít hodně úcty mezi sebou, v podstatě určité pokory, protože je velice snadné se dohadovat a furt si něco předhazovat a mít nějaký jako pořád průhelý protivný, hele, to umí každý. Jo? Takže astrolog říká, chcete-li hezký vztah, chovejte se, tak, aby to byl hezký vztah.
1: Týden plný fair play, dobré nálady, vzájemné úcty a pokory, hlavně v partnerství, takové budou další dny. A jaký bude poslední červencový víkend tohoto roku?
2: Stále hezký, stále takový jako konstruktivní, produktivní, jenom ty muži a ženy. To letošní léto je takový jako školící středisko v tomhle směru.
1: Astrolog Tonda Baudyš s námi pravidelně každé pondělí jedině na tomto rádiu. Tondo, díky za vše.
2: Moc zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
5: Proto ne.
4: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
5: Proto taky ne.
4: Tak proč?
5: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
4: Ale koupil.
5: Fakt?
4: Fakt.
5: Oh, ty jsi nejlepší.
4: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret Nahatý Shakespeare, Králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz. Co to je?
6: Dopravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
7: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
9: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
10: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
11: 1. srpna vypukne Hanácké Woodstock a Bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock, 1. srpna ve Velké Bystřici.
3: Rádio Metropole.
0: Olomouc 92 a Mohelnice 103.7 FM.

0: Metropole.
1: Přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš. Kde stojí kolony, jaké je počasí na Moravě
2: a kam zajít na dobrou pizzu.
1: To všechno a mnohem víc u nás.

0: Tvoje odpoledne.
1: Tvoje rádio.
0: Metropole.
2: Čau, tady Mikael. Tohle je moje novinka Spolu a já děkuju rádiu Metropole, že podporuje moji muziku.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Přinášíme vám zprávy, ať si mohou děti v Olomouci hrát a rozvíjet se. Město spustilo druhou letošní výzvu fondu pomoci olomouckým dětem. Nízkopříjmové rodiny mohou získat příspěvek až 5000 korun na kroužky, tábory nebo kurzy pro děti do 19 let. Detaily najdeme na webu olomouc.eu. Novinka pro turisty v Jeseníkách. Na stezce nahoru Keprník vzniká 1/4 kilometru dlouhý kamenný chodník. Správa chráněné krajinné oblasti tím reaguje na vysokou návštěvnost. Chodník má usměrnit turisty na stezce. Úsek stezky patří podle ochranářů mezi nejvíce zatěžované části rezervace. Podle ČTK tu ročně projdou desítky tisíc návštěvníků. Záznamy ze sčítačů ukazují za rok 2025 téměř 60 tisíc lidí. Připravme se na mimořádně horký týden, varují před ním meteorologové. Ještě dnes se teploty udrží do 25 stupňů bez stínu. Od úterý ovšem má nastoupit slunečné počasí a tropické třicítky, takže určitě nezapomínejme na dostatečný pitný režim.
1: Sport.
3: Čeští vodní slalomáři se stali nejlepší výpravou na mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahomě. Na šampionátu získali celkem 7 medailí, včetně 3 titulů mistrů světa. Připomeneme, že o zlaté úspěchy v samostatných kategoriích se postarali kajakáři Jakub Krejčí a Vít Přindiš a odchovankyně olomoucké kanoistiky Tereza Kneblová. Gratulujeme.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Jestli vám těch dnešních 23 stupňů přijde příjemných, tak se dobře nadechněte. Týden nám nasadí pořádně ostré tempo. Do středy si ještě užijeme sluníčko s teplotami do třicítky. Od čtvrtka už to vypukne naplno. Čeká nás šňůra extrémně horkých dnů, kdy se rtuť teploměru zastaví na 37, možná i 40 stupních. Víkend nabídne tropické peklo s nocí, kdy teploty neklesnou pod 20 stupňů Celsia. Pomaličku chlaďte pití, vyndejte zase větrák. Nejlíp bude u vody i s naším rádiem.
0: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, aby toho nebylo málo. V Olomouci nová dopravní omezení na Šubově, Zejerově i Selském náměstí. D1 ve směru na Vyškovy, na Brno komplikuje provoz porouchaná dodávka kolem kilometru 235. Ivanovice na Hané, další odstavené auto, uberte plyn. Pozor si dávejte ve Svitavách na Brněnské ulici, kde se řeší nehoda 3 aut. Policii jste viděli na D46 u Vyškova i u Olšan na Prostějovsku, majáčky stojí na D1 u Hulína, hlídky hlásíte z Přerova, ulice Polní, ve Vyškově stojí na Brněnské a ve Zlíně na Gahurově. Dobře dojeďte.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie, víc

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Už tam bude?
5: Nech toho.
4: Raději už tam bude?
5: Přestaň, je mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.
7: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
8: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
7: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
8: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
7: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
9: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
10: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
11: Posloucháš?
12: Radio Metropole.

0: Prostějově našli v rybníku utonulého muže a případem se nyní dál zabývá policie. Podrobnosti nabízí report.cz. A další zpráva je ze Šumperka. Zemřel Petr Král, výrazný herec Šumperského divadla, který ho také 14 let vedl jako ředitel. Více se dočtete na Šumperském reji. No a Přerov se vrátí do středověku. Festival ve jménu krále připomene výročí 770 let města. Informace o tomto tématu najdete na webu Prerov.eu.
1: Radio Metropole
2: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy. Nové zdravotnické centrum s ordinacemi, dentální hygienou a lékárnou budeme mít v Lutíně na Olomoucku. Nahradí bývalý dům s pečovatelskou službou, jehož demolice a následná stavba začnou na přelomu srpna a září, píše o tom Deník.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Jdeme na Přerovskou, kde vznikne nový vodovod. Místní část Svrčov, obce Lazníky, získá od září vodovod za zhruba 9 milionů korun. Projekt ukončí dosavadní závislost místních obyvatel na studnách a přinese kvalitní pitnou vodu. Anonymní hromadnou bombovou výhrušku řeší od rána policie v České republice, a to ve zhruba 400 objektech po celém území. Hrozba se týká úřadů či obchodních center. Policie provádí kontroly budov za provozu a hledá oznamovatele. Velká nebeská podívaná nás čeká ve středu 12. srpna. V Česku uvidíme před západem výrazné částečné zatmění slunce a v noci pak bude možné pozorovat meteorický roj Perseidy. Tak si to určitě nenechte ujít.
0: Sport.
2: Posun tenistky Barbory Krejčíkové v žebříčku WTA po semifinálové účasti na turnaji v Praze. Zlepšila se o jedno místo a je na 25. pozici. Nejvýše z početného zástupu českých tenistek v popředí žebříčku je i nadále 6. olomoucká rodačka Karolína Muchová a hned za ní je její přemožitelka z wimbledonského finále přerovská hvězda Linda Nosková.
3: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Počasí v našem regionu pro úterek polojasno až jasno. Nejvyšší teploty mezi 25 a 30 stupni Celsia, v tisíci metrech na horách potom okolo 19 stupňů. Ve středu naměříme

0: 9 stupni. K tomu i nadále sluníčko a jasná obloha.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
0: Bourá se v Zábřehu na Olomoucké ulici. Policie je na místě a projet se dá opatrně. Nehoda nákladního a osobního auta se potom vyšetřuje taky na ulici Kočíře v Přerově. Tady se dá projet také bez problému. No a na policejní hlídku s 15. hodinou pozor na trase hranice Bělotín. Taky na D35 na exitu Unčovice, na D1 na exitu Přerov a nebo v Napajedlech na nádražní. Šťastnou cestu.
1: Víc energie.

0: Radio Metropole, to je muzika a energie a taky informace ze světa hiphopu a ze světa český rap publiky, tak se pojďme podívat na to, co se ve světě rapu děje. Začínáme interprety, které známe díky soutěži MacVrap, protože do sebe se pustil Ginter a Katana, který samozřejmě na rapovém poli. Poslali si vzájemně disy, no a kdo vyhrál, tak to je samozřejmě na tobě. Jinak všechno nejlepší přejeme Restovi, protože právě tento MC oslavil v uplynulém týdnu 40. narozeniny. Nové album Set in Stone vydal Rick Ross, no a připomeneme i nový EPčko, za kterým stojí Ben Cristovao, jmenuje se Primitivo Remixes Vol. 2. Jinak Sergej B. dropnul novej single Bonnie a Clyde a Izomandias ukázal novou kérku k albu Exit u palice. A je tu taky další zajímavá spolupráce, Joshua a Dorian spolu vydali nový single a ten se jmenuje Buba. Mrkneme ještě s předstihem na koncerty v Olomouci během podzimu. 5. září tu vystoupí právě Dorian společně s Elbojem, 19. září potom Luka Brasi a 2. října Kali a Peter Pan. Tak to je česká rap publika na Metropoli a už teď ti posíláme další nálož muziky a energie.
1: Rádio Metropole.
2: Tvoje odpoledne.
1: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock'n'roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: 1. srpna vypukne Hanácké Woodstock a Bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Vy a tohle rádio patří k sobě, vzájemně si děláme famózní společnost také v pondělí 27. července a poradíme, kam vyrazit a co dělat. Olomoucké kino Metropol dává české komediální drama Mistryně. Je to o tom, co by bylo, kdybychom se rozhodli jinak. Mistryně dnes v olomouckém Metropolu. V úterý tady zítra se konají farmářské trhy v Mohelnici od 9 do 16 hodin na náměstí Svobody. Ve čtvrtek v Zábřehu vystoupí Michal David Revival. Svou show rozjede v Amfíku u zámku. Zazní všechny hity od známého hitmakera, non-stop děčera je Decibely lásky nebo Každý mi tě lásko závidí. Michal David Revival zítra v Zábřehu v Amfíku u zámku. A šermířský víkend budeme mít už teď za pár dní na Plumlově. Těšíme se.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Rádio Metropole.
0: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
3: Teda skoro na přání.
0: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
4: Čistá telepatie.

0: Radio Metropole
1: a odpolední chill. Ideální soundtrack na odpolední nákupy.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
0: Radio Metropole, Olomoucký report.
3: Námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Svižným tempem postupuje rekonstrukce sloupu Nejsvětější Trojice v centru Olomouce. Brzy ho uvidíme v celé kráse. Vedení města oznámilo, že brzy dojde k odstranění lešení z památky UNESCO. A to v závěru prázdnin.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Vytrvalé sucho dopadá na lesy v okolí Blanska. Stromům tu praská kůra a předčasně schazují listí. U mnoha listnatých stromů se příští jaro ukáže, zda hynou, nebo se zachraňují předčasným vegetačním klidem. O situaci informuje Deník. Velké rachejtle a dělobuchy už si jen tak v obchodě nekoupíme. Nově platí přísnější pravidla pro nákup zábavní pyrotechniky kategorie F3. K jejímu pořízení i k odpálení je nově nutné osvědčení, jehož získání vyžaduje zkoušku. S velkými přírodními požáry se potýkají Francie a Španělsko. Živel už tam zničil 200 000 hektarů porostu. Pro představu rozlohou jde o polovinu Zlínského kraje. Oheň tam vyhnal z domovů 300 000 lidí. Hasiči v obou státech živel neúnavně likvidují.
0: Sport.
3: Obhajoba stříbrné medaile nakonec se nevyšla moderní pětibojařce Lucii Hlaváčkové na juniorském mistrovství světa v litevském Kaunasu. 20-letá česká reprezentantka skončila pátá. Nevydařil se jí totiž šerm, v němž obsadila 15. místo z 18 finalistek.
0: Radio Metropole, co na sebe.
4: Sluníčko dnes v Olomouci zapadá ve 20.41, přičemž pokud byste chtěli vyrazit na focení, zlatá hodinka začíná v 19.55. Víme, jak bude zbytek pracovního týdne se sluníčkem anebo místy s polojasnou oblohou. Zítra teploty mezi 25 a 30. Ve středu naměříme okolo 30 stupňů Celsia, ve čtvrtek a pátek se potom teploty přes den ve stínu vyšvihnou i nad 35 stupňů.
0: Radio Metropole. Za volantem.
4: Dopravní nehoda se vyšetřuje mezi Mohelnicí a Moravskou Třebovou zhruba na půli cesty, no a taky v obci Horní Studénky. Obě kolize jsou bez bližších podrobností, ale s opatrností průjezdné. Nehoda je taky v Olomouci na Hinajsově ulici. Osobní auto tady srazilo chodce, ale i zde se dá projet. Policejní hlídka je potom na trase Teplice a Hustopeče nad Bečvou, a nebo na D1 na exitu Kojetín a taky v obci Buchlovice. V Olomouci je potom zdržení na Litovel směrem k Palackého a taky na třídě Svornosti rovněž směrem k Palackého. Na obou místech je to skoro na čtvrt hodiny, no a více jak půlhodinové zdržení je v tuhle chvíli taky v Rudné pod Pradědem směrem od Karlovy Studánky. Přejeme pohodovou jízdu.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Radio Metropole.
2: Děláme to jinak. Prostě jinak. Metro.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Litovelské pivobraní. Dožínky s nejlepším pitím a jídlem. Užijte si No Name, moderní cirkus Loser Cirk Company i hostinu od Vojty Nemravy. Přijďte 8. srpna zažít zábavu a hojnost k nám do pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
2: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu Horské

0: z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
5: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.

0: Subway.
1: Rádio Metropole.
2: Rádio s moravským srdcem. Máme pro tebe další várku fresh muziky a energie, ať tvůj den stojí za to.
1: Metropole.

0: U mikrofonu je s námi zpěvák Kristián Šebek. Kristiáne, už za pár dní rozezníte Olomouc koncertem věnovaným písním Karla Gotta. S jakým pocitem byste si přál, aby diváci po jeho skončení odcházeli?
1: Náš koncert v pátek 31. července v Olomouci bude naším největším koncertem pod širým nebem a namíchali jsme pro diváky takový koktejl největších hitů Karla Gotta. Připravili hned několik novinek. Diváci se můžou těšit nejenom na náš 13členný živý orchestr, skvělé hosty, ale taky hned několik překvapení, která jsme si doposud na těch našich vnitřních koncertech nemohli tak úplně dovolit. A já bych si moc přál, aby si diváci přišli užít tu atmosféru pod širým nebem, aby si přišli vychutnat večer plný krásné hudby a na chvíli zapomněli na všechny starosti. A právě proto se s koncertem Můj vzor Božský Karel budeme v Letňáku v Olomouci 31. července na všechny diváky moc těšit.
0: Říká zpěvák Kristián Šebek. Vstupenky na jeho koncert pod širým nebem zakoupíte na ticketportal.cz.
2: Radio Metropole a nejlepší letní info.
3: Tak už tam budem.
4: Ne.
5: Tohle je nejznámější věta oslíka ze Šreka a také našich dětí cestou na dovolenou. Ať už jedete autem nebo letíte letadlem, máme pro vás 3 tipy, jak dětem cestu zkrátit a zpříjemnit.
3: Už tam budem.
5: Novou hračku anebo omalovánky dětem nedáváme doma, ale až během cesty. Dobře víme, že novinka děti zabaví mnohem déle než nějaká okoukaná hračka.
3: Už tam budem.
5: Hrajte jednoduché hry. Kdo první uvidí červené auto, krávu, hrad nebo letadlo. A třeba konkrétně v letadle na obloze hledáme tvary mraku.
3: Už tam budem.
5: Když jedeme autem, dělejme pravidelné přestávky, například co 2 hodiny. Děti se protáhnou, proběhnou, napijí a ukazatel jejich otrávenosti se rapidně zmenší.
3: Už tam budem.
5: A ještě jeden bonus. Když začnou být děti neklidné, dejte jim důležitý úkol, takovou misi. Ať jsou během cesty navigátorem, fotografem, nebo třeba ať hlídají počasí, protože když děti mají pocit, že jsou součástí výpravy, že jsou důležité, cesta uteče mnohem rychleji.
3: Tak už tam budem.
5: Řekli jsme si 3+1 tip, jak děti zabavit na cestě za sluníčkem a přejeme šťastnou cestu.
3: Už tam budem, jo. Vážně?
6: Ne!
2: Nejlepší letní info posloucháš na Rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
7: Rádio Metropole
8: a odpolední chill. Ideální soundtrack na odpolední nákupy.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Přinášíme vám zprávy, ať si mohou děti v Olomouci hrát a rozvíjet se. Město spustilo druhou letošní výzvu fondu pomoci olomouckým dětem. Nízkopříjmové rodiny mohou získat příspěvek až 5000 korun na kroužky, tábory nebo kurzy pro děti do 19 let. Detaily najdeme na webu olomouc.eu. Novinka pro turisty v Jeseníkách. Na stezce nahoru Keprník vzniká 1/4 kilometru dlouhý kamenný chodník. Správa chráněné krajinné oblasti tím reaguje na vysokou návštěvnost. Chodník má usměrnit turisty na stezce. Úsek stezky patří podle ochranářů mezi nejvíce zatěžované části rezervace. Podle ČTK tu ročně projdou desítky tisíc návštěvníků. Záznamy ze sčítačů ukazují za rok 2025 téměř 60 tisíc lidí. Připravme se na mimořádně horký týden, varují před ním meteorologové. Ještě dnes se teploty udrží do 25 stupňů ve stínu. Od úterý ovšem má nastoupit slunečné počasí a tropické třicítky, takže určitě nezapomínejme na dostatečný pitný režim.
1: Sport.
2: Ještě jeden zápas nás čeká v rámci prvního kola nové sezóny fotbalové první ligy. V dnešní dohrávce prvního kola se představí proti sobě nováček soutěže Artis Brno a Mladá Boleslav. Výkop utkání je v 18 hodin.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
3: Dnes v noci teploty spadnou na 14 stupňů Celsia. Zítra nás potom čeká sluníčko a jasná obloha, sem tam polojasno. Teploty ve stínu mezi 25 a 30 stupni Celsia, no a ve středu už nám budou ale teploměry ukazovat okolo 30 stupňů. Ve čtvrtek a v závěru pracovního týdne se pak teploty vyšvihnou i na 35 stupňů Celsia ve stínu, no a v maximech můžeme naměřit i 39.
0: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Dub Horní Studénky i obec Vysoká, tak tady se vyšetřují dopravní nehody bez bližších podrobností, ale všechny avizované úseky jsou průjezdné. Bourá se i za Moravskou Třebovou směrem na Mohelnici. Jedná se o nehodu osobního auta a nákladňáku, ale taky tady projedeme. No a kde si dát potom se 17. hodinou pozor na policejní hlídky. Právě teď v Olomouci na Velkomoravské, taky v obci Střílky na Zámecké ulici a nebo v obci Černotín. Dobře dojeďte.
1: Rádio

0: právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Už tam budem.
7: Nech toho.
6: Raději už tam budem.
7: Přestaň. Štěl mě vedro.
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz
10: Tohle je Radio Metro.

0: Metropole právě dnes.
1: Startujeme nový týden, je pondělí 27. července. V kalendáři jméno Věroslav. Včera olomoucká Sigma po porážce 1-2 v Jablonci moc důvodů k oslavám neměla, ale Hanáci si to mohou vynahradit alespoň dneska. 57. narozky slaví kroměřížský rodák a trenér Sigmy Pavel Hapal. Narozeniny má také oblíbený český zpěvák Janek Ledecký a dnes přesně před 30 lety Štěpánka Hilgertová pro samostatnou Českou republiku vyhrála první olympijské zlato, ovládla tehdy závod ve vodním slalomu.
2: Tak pojeď! Štěpánka pádluje do cíle ve skvělém čase! Štěpánka Hilgertová se stála olympijskou vítězkou!
1: Ať je i váš start do nového týdne zlatý, přeje vaše pondělní rádiová parta.
0: Metropole právě dnes.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
7: Proto ne.
6: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narozky?
7: Proto taky ne.
6: Tak proč?
7: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
6: Ale koupil.
7: Fakt?
6: Fakt.
7: Oh, ty jsi nejlepší.
6: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret Nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
10: Rádio Metropole.
0: Tvoje odpoledne.
10: Tvoje rádio.
0: Metropole.

0: Metropole.
1: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
0: Metropole.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Slavný úklub v Olomouci se vrátí na kulturní mapu města. Univerzita Palackého připravuje jeho obnovu v areálu vysokoškolských kolejí Envelopa. Nový prostor nabídne zázemí zejména pro studentské kapely a soubory a akce.
4: Nový úklub nebude pouze koncertním sálem. Univerzita jej plánuje provozovat ve vlastní režii jako otevřené kulturní a komunitní centrum, které nabídne prostor studentským koncertům, divadelním představením, debatám, workshopům, filmovým projekcím, činnosti studentských spolků i dalším univerzitním akcím. Ambicí je vytvořit místo, jehož program budou významnou měrou spoluutvářet sami studenti.
3: Vysvětluje mluvčí Univerzity Palackého Egon Haverland. Prostory bývalého úklubu aktuálně procházejí rozsáhlou rekonstrukcí za bezmála 30 milionů korun. Klub se opět otevře na přelomu února a března roku 2027. Smrt na rybníku v Prostějově. V sobotu policie přijala oznámení o nálezu těla na hladině krasického rybníka. Na místo zamířila hlídka a co zjistila?
5: Na místo byla vyslána hlídka, která zjistila, že se skutečně jedná o lidské tělo bez známek života. Prvotním šetřením na místě nebylo zjištěno, že by se na úmrtí 54-letého muže podílela jiná osoba. Za účelem řádného prověření celé události byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti.
3: Vysvětluje k případu za policii komisařka Miluše Zajícová. Pracuje se na dalším dálničním propojení Čech a Moravy. Řidiči se mohou těšit na dřívější zprovoznění nového úseku dálnice D35 Ostrov Vysoké Mýto. 7-kilometrová trasa se otevře s několika denním předstihem 21. srpna.
0: Sport.
3: Čeští vodní slalomáři se stali nejlepší výpravou na mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahomě. Na šampionátu získali celkem 7 medailí, včetně 3 titulů mistrů světa. Připomeneme, že o zlaté úspěchy v samostatných kategoriích se postarali kajakáři Jakub Krejčí a Vít Přindiš a odchovankyně olomoucké kanoistiky Tereza Kneblová. Gratulujeme.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
2: Radio Metropole. To na sebe.
6: Sluníčko dnes v Olomouci zapadá ve 20.41, přičemž pokud byste chtěli vyrazit na focení, zlatá hodinka začíná v 19.55. Víme, jak bude zbytek pracovního týdne se sluníčkem, anebo místy s polojasnou oblohou. Zítra teploty mezi 25 a 30. Ve středu naměříme okolo 30 stupňů Celsia, ve čtvrtek a pátek se potom teploty přes den ve stínu vyšvihnou i nad 35 stupňů.
2: Radio Metropole. Za volantem.
6: Bourá se v Olomouci na ulici Zolová, dá se to tady ale projet bez problému. No a hned dvě nehody potkáte taky mezi Mohelnicí a Moravskou Třebovou. I zde se dá ale dostat se zvýšenou opatrností. Olomouc, Dolní Novosadská, Boskovice, Dukelská a nebo Šumperk, Jesenická ulice, tak na těchto místech počítejte s 18. hodinou s policejními hlídkami. Dobře, dojďte.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz. Random flashback. Metropole. Flashback.

0: Litovel. Poctivá hudba, která vás dostane do varu stejně jako naše pivo. Letní jízda přímo v areálu litovelského pivovaru. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock, 1. srpna ve Velké Bystřici.
3: Radio Metropole.

0: nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
1: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš.
2: Metropole.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
1: Počasí v našem regionu pro úterek polojasno až jasno. Nejvyšší teploty mezi 25 a 30 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách potom okolo 19 stupňů. Ve středu

0: stupni. K tomu i nadále sluníčko a jasná obloha.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole.
3: Víc muziky, víc energie. Víc energie. It's Friday then.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Tohle je Radio Metropole.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
3: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
4: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
5: Radio Metropole.
6: Prostě jiná liga.
5: Metropole.

0: námi můžeš nostalgicky zaspomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tužkou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole.

0: Radio Metropole a podcast pro dnešek.
1: V Prostějově našli v rybníku utonulého muže a případem se nyní dál zabývá policie. Podrobnosti nabízí report.cz. A další zpráva je ze Šumperka. Zemřel Petr Král, výrazný herec šumperského divadla, který ho také 14 let vedl jako ředitel. Více se dočtete na Šumperském reji. No a Přerov se vrátí do středověku. Festival ve jménu krále připomene výročí 770 let města. Informace o tomto tématu najdete na webu Prerov.eu.
0: Radio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Radio Metropole.

0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Let's go.

0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti

0: Rádio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Meduzu, italské trio, které v taneční hudbě rozproudilo scény svými chytlavými house beaty a emotivními vokály. Jejich skladby jsou jako pořádná dávka energie, která tě rozhýbe a naladí. Meduza je jako ten kámoš, co ti na párty vždycky pustí ten správný track. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou dávku taneční zábavy.

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Doja Cat, americkou zpěvačku, která svojí originalitou, energickým stylem a chytlavými rytmy baví fanoušky po celém světě. Její hudba je jako ta kamarádka, co ti vždycky přinese trochu originality a pořádnou dávku energie. Doja Cat umí skloubit rap s popem a tanečními beaty, takže tě rozhýbe na první dobrou. Připrav se na pořádnou porci hudební zábavy. Zůstaň naladěný

0: Metropole.
1: Prostě jiná liga.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska si představíme britskou kapelu Rudimental, která míchá drum and bass, soul a pořádnou dávku energie tak, že jejich hudba prostě nezná hranice. Jejich skladby jsou jako pořádná party, na kterou si pozván, i když sedíš doma v obýváku. Rudimental umí rozproudit dav, ale taky zahřát u srdce, protože jejich melodie jsou plné emocí a opravdovosti. Tahle kapela je jako kamarád, co tě vždycky podrží a rozveselí.

0: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer,

0: Radio Metropole.
1: Přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš.
2: Kde stojí kolony,
3: jaké je počasí na Moravě
4: a kam zajít na dobrou pizzu.
1: To všechno a mnohem víc u nás.
2: U nás.

0: AP Frozen.
1: Rádio Metropole.
2: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Lizou, zpěvačku a raperku, která do hudby vnáší sílu, radost a sebevědomí. Lizou je jako kámoška, co tě naučí milovat sám sebe a užívat si život naplno. Její skladby jsou plné energie, které tě donutí vstát a tancovat, ale taky tě zahřejí svým upřímným poselstvím. Lizou umí spojit humor a vážnost v jednu parádní show, kterou prostě musíš zažít. Je to energie, která nabije každou místnost a každého posluchače. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli pro tebe máme

Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Thorsteina Einarssona, zpěváka s islandskými kořeny, který do hudby vnáší unikátní kombinaci emocí a silných melodií. Jeho styl je svěží, osobitý a dokáže tě chytit od prvního tónu. Thorstein je jako kamarád, který ti vždycky přinese dobrou náladu a skvělou hudební atmosféru, ať jsi kdekoliv. Jeho písně jsou plné života a mají sílu, která tě pohltí. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čekají

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
2: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
3: Olé. Tady je tvoje Metropole. Ghostbusters jsou producenti, kteří do taneční hudby

americkou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Bextor má v sobě styl, který je jako šampaňský. Jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví.

0: tohle je Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Toma Gregoryho, britského zpěváka s jedinečným hlasem a charizmatem, který si rychle získal fanoušky po celém světě. Jeho hudba je plná emocí a chytlavých melodií, které se tě získají na první poslech. Tom dokáže svým projevem vyprávět příběhy, které tě vezmou za srdce a zároveň tě rozhýbou, když je čas na zábavu. Je jako kámoš, co ti vždycky zlepší náladu a přinese správnou atmosféru, ať už jsi kdekoliv. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme další hudební překvapení.

0: samozřejmě na tobě. Jinak všechno nejlepší přejeme Restovi, protože právě tento MC oslavil v uplynulém týdnu 40. narozeniny. Nové album Set in Stone vydal Rick Ross, no a připomeneme i nový EPčko, za kterým stojí Ben Cristovao, jmenuje se Primitivo Remixes Vol. 2. Jinak Sergej B. dropnul nový single Bonnie a Clyde a Izomandias ukázal novou kérku k albu Exit u palice. A je tu taky další zajímavá spolupráce, Joshua a Dorian spolu vydali nový single a ten se jmenuje Buba. Mrkneme ještě s předstihem na koncerty v Olomouci během podzimu. 5. září tu vystoupí právě Dorian společně s Elbojem, 19. září potom Luka Brasi a 2. října Kali a Peter Pan. Tak to je Česká republika na Metropoli a už teď ti posíláme další nálož muziky a energie.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká Switch Disco. Britské DJské duo, které svými energickými beaty a chytlavými melodiemi baví taneční scénu. Jejich styl je jako ten kámoš, co ti na párty vždycky pustí přesně to, co právě potřebuješ slyšet. Switch Disco jsou známí svým svěžím přístupem a schopností spojit různé žánry do jedné skvělé jízdy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou porci hudební.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc sebe.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé.

Jeho skladby jsou plné chytlavých rytmů a groovu, který tě rozhýbe během pár sekund. James Hype je jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný track, aby tě dostal do té správné nálady. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou dávku taneční zábavy.

Tady je tvoje metropole. James Hersey je rakousko-americký popový zpěvák a skladatel, který do hudby vnáší citlivost, energii a chytlavé melodie. Spojuje akustické prvky s moderní elektronikou, což zní svěže a originálně. Připrav se na pořádnou dávku muziky, která tě pohladí i rozhýbe. Zůstaň naladěný, protože metropole

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká Tiësto. Legenda trance, techno a house scény, který už léta baví fanoušky po celém světě. Jeho hudba je jako ta nejlepší jízda, která tě vezme na cestu plnou energie a emocí. Tiësto je jako ten kámoš, co ti vždycky přinese tu správnou dávku taneční magie. Zůstaň naladěný, protože

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
2: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. Stefan M. je DJ a producent, který ve své hudbě míchá moderní taneční rytmy s chytlavými melodiemi a svěžím groove. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku energie a nálady. Stefan M. je známý svým svěžím stylem, který tě rozhýbe a naladí. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další taneční pecky.

Idol umí vytáhnout saxofon, přidat slunce a udělat z obyčejného dne minifestival. Jejich zvuk je jako procházka po pláži s koktejlem v ruce, plný pozitivní energie a euforie. Jubel jsou jako kámoši, co vždycky přijdou pozdě, ale přinesou muziku, co zachrání večer. Tak zůstaň s námi, protože na Metropoli zní léto

Tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

0: našeho vysílání.
1: Pondělí 27. července, nový týden, nová astroposelství našeho rádia. Astrolog Tonda Baudyš je tady s námi, ahoj.
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače.
1: Tondo, jak hodnotíš tento týden?
2: Toto by měl být moc hezký týden. Je mnoho dobré vůle, je mnoho i soucitu, pomáhání, přátelství, smyslu pro fair play, taková jako ta nejlepší část léta.
1: Má tento týden přeci jen nějakou vadu na kráse, nebo možná takovou pihu krásy?
2: Jediné, co je taková jako na kráse je kvadrát mezi Venuší a Marzem, který je přesný právě dnes v pondělí a muži a ženy proto potřebují tam mít hodně úcty mezi sebou, v podstatě určité pokory, protože je velice snadné se dohadovat a furt si něco předhazovat a být nějaký jako pořád zprůhelý protivný, hele, to umí každej, jo, takže astrolog říká, chcete-li hezký vztah, chovejte se, tak aby to byl hezký vztah.
1: Týden plný fair play, dobré nálady, vzájemné úcty a pokory, hlavně v partnerství, takové budou další dny. A jaký bude poslední červencový víkend tohoto roku?
2: Stále hezký, stále takový jako konstruktivní, produktivní, jenom ty muži a ženy. To letošní léto je takový jako školicí středisko v tomhle směru.
1: Astrolog Tonda Baudyš s námi pravidelně každé pondělí jedině na tomto rádiu. Tondo, díky za vše.
2: Moc zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Martina Solvega, francouzského producenta a DJe, který ve své tvorbě míchá house s chytlavými melodiemi a taneční energií. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný track, aby tě rozhýbal. Martin Solveig je známý svým svěžím stylem plným groove a pozitivní energie. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Slavný úklub v Olomouci se vrátí na kulturní mapu města. Univerzita Palackého připravuje jeho obnovu v areálu vysokoškolských kolejí Envelopa. Nový prostor nabídne zázemí zejména pro studentské kapely a soubory a akce.
3: Nový úklub nebude pouze koncertním sálem. Univerzita jej plánuje provozovat ve vlastní režii jako otevřené kulturní a komunitní centrum, které nabídne prostor studentským koncertům, divadelním představením, debatám, workshopům, filmovým projekcím, činnosti studentských spolků i dalším univerzitním akcím. Ambicí je vytvořit místo, jehož program budou významnou měrou spoluutvářet sami studenti.
2: Vysvětluje mluvčí Univerzity Palackého Egon Haverland. Prostory bývalého úklubu aktuálně procházejí rozsáhlou rekonstrukcí za bezmála 30 milionů korun. Klub se opět otevře na přelomu února a března roku 2027. Smrt na rybníku v Prostějově. V sobotu policie přijala oznámení o nálezu těla na hladině Krasického rybníka. Na místo zamířila hlídka a co zjistila?
4: Na místo byla vyslána hlídka, která zjistila, že se skutečně jedná o lidské tělo bez známek života. Prvotním šetřením na místě nebylo zjištěno, že by se na úmrtí 54-letého muže podílela jiná osoba. Za účelem řádného prověření celé události byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti.
2: Vysvětluje k případu za policii komisařka Miluše Zajícová. Pracuje se na dalším dálničním propojení Čech a Moravy. Řidiči se mohou těšit na dřívější zprovoznění nového úseku dálnice D35 Ostrov Vysoké Mýto. 7-kilometrová trasa se otevře s několika denním předstihem 21. srpna.
1: Sport.
2: Čeští vodní slalomáři se stali nejlepší výpravou na mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahomě. Na šampionátu získali celkem 7 medailí, včetně 3 titulů mistrů světa. Připomeneme, že o zlaté úspěchy v samostatných kategoriích se postarali kajakáři Jakub Krejčí a Vít Přindiš a odchovankyně olomoucké kanoistiky Tereza Kneblová. Gratulujeme.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Časí v našem regionu pro úterek polojasno až jasno. Nejvyšší teploty mezi 25 a 30 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách potom okolo 19 stupňů. Ve středu naměříme

stupni. K tomu i nadále sluníčko a jasná obloha.

Tady je tvoje metropole. Dneska se koukneme na jednoho borce, co ti do žil napumpuje tolik slunce a pohody, že se budeš cítit jako na nekonečné letní dovolené. Řeč je o Nickym Yorovi. Tenhle mladý zpěvák je prostě mistr chytlavých melodií a pozitivních vibrací. Jeho písničky jsou jako teplý letní vánek, který ti pročistí hlavu a vykouzlí úsměv na tváři, ať už máš náladu jakoukoliv. Jestli hledáš něco, co tě absolutně pohltí a dodá ti nekonečnou pohodu, tak tohle je trefa do černýho. Tak nezapomeň zůstat s námi, protože na Metropoli se dozvíš ještě víc zajímavostí

nechá v klidu. John je jako ten kámoš, co ti vždycky připraví playlist, který prostě musíš slyšet. Jeho styl je kombinací houseu a moderních tanečních prvků, což dělá z jeho skladeb hit za hitem. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska rozpočíná.

Tady je tvoje Metropole a dneska tu máme Lady Gagu, královnu show a ikonickou osobnost, která si nikdy nebere servítky. Gaga je mistryně extravagantních vystoupení a její hudba je plná energie a emocí, které tě dostanou. Je jako ten kamarád, co tě nikdy nepřestane překvapovat a umí být zároveň vážný i vtipný. Jestli chceš poznat opravdovou hvězdu, zůstaň s námi, protože na Metropoli se dozvíš

Olé, tady je tvoje metropole. Dneska se koukneme na královnu, co nepotřebuje korunu. Protože si ji prostě vybojovala svým talentem a zpěvem. Řeč je o Beyoncé. Tahle globální ikona je prostě stělesněním síly, elegance a nekonečné energie. Její hlas je jako mocná řeka, která tě strhne a nenechá v klidu, ať už zpívá o čemkoliv. Songy Beyoncé jsou jako mistrovské lekce v sebevědomí, které ti dodají pocit, že zvládneš cokoliv, co si usmyslíš. Tak nezapomeň zůstat s námi, protože na Metropoli se dozvíš ještě víc zajímavostí o našich hudebních legendách.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a

0: Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na The Weeknda, kanadského zpěváka, který umí mixovat temný R&B s popem tak, že to zní jako soundtrack nočních měst a tajemství. The Weeknd je jako kámoš, co tě vezme do světa, kde jsou city hluboké a světla neonová. Jeho styl je moderní, sexy a naprosto originální. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska otevírá bránu

Olé, tady je tvoje Metropole. BB Rexa je americká zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a pořádnou dávkou charisma, která si rychle získala fanoušky po celém světě. Její hudba je takový mix dobré nálady, emocí a chytlavých melodií, které si prostě zamiluješ. Představ si kámošku, co ti vždycky rozjasní den a dokáže tě dostat do skvělé nálady. Tak přesně tak působí její písničky. Má ten dar propojit energii s city a ať už jsi kdekoliv, vždycky tě vezme do svého světa. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli se toho ještě hodně dozvíš.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti pustíme někoho, kdo si tě podmaní hlasem, co nezapomeneš. Tones and I je australská zpěvačka, jejíž styl je stejně originální jako její příběh. Od baskingu na ulici až po světová pódia. Její hlas je jako zvuk, co tě nejdřív překvapí a pak už nepustí. Je to mix zvláštní něhy a obrovské síly, který zní jako nikdo jiný. Tones je jako kamarádka, co má divný smích, ale právě proto je nejlepší. Zůstaň s námi, protože Metropole dneska servíruje chuť, kterou jinde nenajdeš.

0: Poslucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc.